ste plačte bez ljubli na sliki. Nič krásne, prošu vás každodin.